0: žijeme, i žartujeme. A ty, bráče, nevěřte go nic.
1: Časem gadáme, tady to Marině.
0: Tvar zvládne ime.
1: I tak šedíme sobě všetci rázem.
0: Jazda na maxa.
1: Bez trmanky.
0: Pełným gazem.
1: Naša działalność doradia